0: prázdninové Rádio Slovensko.
1: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére, v pondelok podvečer, na Jednotke.

0: Hviezdy, presne tak trošku bláznivo zní aj názov hitu Chapel Roan, Red Wine Supernova. Z Rádia Slovensko pozdravujeme, no a taký výbuch hviezdy to je aj česká humoristka Halina Pavlovská, ktorá ovláda umenie pomenovať symptómy žensko-mužských problémov naozaj bravúrne. Ak aj zistíte niektorý z nasledujúcich príznakov, neznepokojujte sa, pretože dostanete zároveň aj návod, ako ich liečiť.
1: Když vás ten váš tolik nežere. Četla jsem knížku od amerického autora a jmenovala se Tak moc tě zase nežere. A byla o tom, že by každá žena měla občas realitě pohlednout do očí a analytickým způsobem dojít k poznání, že její objekt lásky tohoto citu není hoden. A proč? Protože jí tolik nežere. A kdy muž ženu nežere a ona si to nechce přiznat? Ukážu vám příklady, které znám, protože je prožívám a taky je prožívají mé přítelkyně. Muž vás tolik nežere, když na vaši výčitku, že jste sobotní večer strávila sama doma, odpoví smutným hlasem: a proč mi to voláš? Muž vás tolik nežere, když s vámi už víc jak týden nespí a nedělá nic pro to, aby se s vámi okamžitě nevyspal. Muž vás tolik nežere, i když s vámi má žhavý poměr už několik měsíců nebo let, ale stále bydlí se svou ženou, která mu vůbec nerozumí. Muž vás tolik nežere, když mu vadí vaše tlustší stehna. Muž vás tolik nežere, když před vámi kouká po holkách mladších a nevadí mu, že vás to zraňuje. Muž vás tolik nežere, když chodí z práce kolem půlnoci a je mu fuk, že vy už vždycky spíte. Muž vás tolik nežere, když v noci ze spaní vykřikuje jiné jméno, než je vaše. Muž vás tolik nežere, když má jinou milenku. Muž vás tolik nežere, když si od vás půjčí prachy a nevrátí je. Muž vás tolik nežere, když s vámi nechce mít děti ani psa. Muž vás tolik nežere, když se nají a hned usne, když prošvihne oslavu vašich narozenin, když vám koupí kytku u benzinky, když telefonuje ze záchodu a tipne mobil, jste-li v dosahu. Nežere vás tolik ten muž, který vás nechytne bezděčně za ruku, nejde s vámi nikdy na procházku, nenaslíní si prst, aby vám setřel smítko z tváře, nepůjčí vám kapesník, nedá vám svůj poslední prášek na spaní, nezhroutí se před vámi, protože se bojí smrti, nezavolá sanitku, když je vám špatně. A nežere vás tolik muž, který dopustí, abyste se stále zmítali pochybnostmi, jestli to, že ho milujete, není největší chyba vašeho života. No jo, ale chybovat je lidské. Takže možná, že i když vás ten váš za tolik nežere, že to stojí za to.

Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére, v pondelok podvečer, na Jednotke.

Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére, v pondelok podvečer, na Jednotke.

každý občas cíti sa stratený. Život je drina a nie až tak blažený. Je dôležité, či rád sa usmeješ. Vykašli sa na to, čo do hrobu nevezmeš.

0: Česká humoristka Halina Pavlovská ovláda umenie pomenovať symptómy žensko-mužských problémov naozaj bravúrne. Ak aj zistíte niektorý z nasledujúcich príznakov, neznepokojujte sa, pretože dostanete zároveň aj návod, ako ich liečiť.
1: Když vás ten váš tolik nežere. Četla jsem knížku od amerického autora a jmenovala se Tak moc tě zase nežere. A byla o tom, že by každá žena měla občas realitě pohlednout do očí a analytickým způsobem dojít k poznání, že její objekt lásky tohoto citu není hoden. A proč? Protože jí tolik nežere. A kdy muž ženu nežere a ona si to nechce přiznat? Ukážu vám příklady, které znám, protože je prožívám a taky je prožívají mé přítelkyně. Muž vás tolik nežere, když na vaši výčitku, že jste sobotní večer strávila sama doma, odpoví smutným hlasem: a proč mi to voláš? Muž vás tolik nežere, když s vámi už víc jak týden nespí a nedělá nic pro to, aby se s vámi okamžitě nevyspal. Muž vás tolik nežere, i když s vámi má žhavý poměr už několik měsíců nebo let, ale stále bydlí se svou ženou, která mu vůbec nerozumí. Muž vás tolik nežere, když mu vadí vaše tlustší stehna. Muž vás tolik nežere, když před vámi kouká po holkách mladších a nevadí mu, že vás to zraňuje. Muž vás tolik nežere, když chodí z práce kolem půlnoci a je mu fuk, že vy už vždycky spíte. Muž vás tolik nežere, když v noci ze spaní vykřikuje jiné jméno, než je vaše. Muž vás tolik nežere, když má jinou milenku. Muž vás tolik nežere, když si od vás půjčí prachy a nevrátí je. Muž vás tolik nežere, když s vámi nechce mít děti ani psa. Muž vás tolik nežere, když se nají a hned usne, když prošvihne oslavu vašich narozenin, když vám koupí kytku u benzinky, když telefonuje ze záchodu a tipne mobil, jste-li v dosahu. Nežere vás tolik ten muž, který vás nechytne bezděčně za ruku, nejde s vámi nikdy na procházku, nenasliní si prst, aby vám setřel smítko z tváře, nepůjčí vám kapesník, nedá vám svůj poslední prášek na spaní, nezhroutí se před vámi, protože se bojí smrti, nezavolá sanitku, když je vám špatně. A nežere vás tolik muž, který dopustí, abyste se stále zmítali pochybnostmi, jestli to, že ho milujete, není největší chyba vašeho života. No jo, ale chybovat je lidské. Takže možná, že i když vás ten váš za stolik nežere, že to stojí za to.